0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobré, to jsem ještě neslyšel.
2: Musik. Mosaik. Tschechisch. Auf Radio Burgenland.

skoro půl šestý ráno, znovu nastává ta chvíle, kdy musím stát a začít hledat hřeben, boty, čaj a brýle. Ty ovšem především

0: Dnešní necelá hodinka s českými hity utekla jako voda. A naše hudební mozaika pro dnešek končí. U mikrofonu se s vámi pro tento večer loučí Pavla Valerí Rašner. Pokud byste náš začátek nestihli nebo si chtěli dnešní písničky pustit ještě jednou, pořad na vás po odvysílání tradičně počká v online archivu ORF Sound. A rovnou si můžete do kalendáře poznačit také termín našeho dalšího setkání. Příští vydání hudební mozaiky pro vás chystáme v listopadu, konkrétně 4. od 8. hodiny večer. Mějte se krásně a brzy zase naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.